0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. května. Lev 14. zahájil katecheze věnované koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium o posvátné liturgii. Dnešní generální audience byla také dějištěm významného ekumenického gesta. Po papežově boku se jí zúčastnil Aram I., katolikos arménské apoštolské církve v doprovodu početné delegace.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Dnes zahajujeme sérii katechezí o prvním dokumentu vyhlášeném druhým vatikánským koncilem, konstituci o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium. Při práci na této konstituci koncilní otcové nechtěli pouze provést reformu obřadů, ale také uvádět církev do rozjímání a prohlubování živého pouta, které ji ustavuje a sjednocuje. Do Kristova tajemství. Liturgie se dotýká samotného jádra tohoto tajemství. Je totiž zároveň prostorem, časem i kontextem, v němž církev přijímá od Krista svůj vlastní život. V liturgii se uskutečňuje dílo našeho vykoupení, které z nás činí vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Jak ukázala trojí obnova, biblická, patristická a liturgická, kterou církev prošla v průběhu 20. století, toto tajemství neodkazuje k jakési temné skutečnosti, nýbrž k božímu spásnému plánu, který byl skrytý od věčnosti a zjevil se v Kristu, jak říká svatý Pavel. Křesťanské tajemství je tedy toto. Velikonoční událost, Kristovo utrpení, smrt, vzkříšení a oslavení, která se nám právě v liturgii svátostně zpřítomňuje. Takže pokaždé, když se účastníme shromáždění v jeho jménu, jsme do tohoto tajemství ponořeni. Kristus sám je vlastním počátkem tajemství církve, svatého božího lidu, zrozeného z jeho boku, probodnutého na kříži. V posvátné liturgii mocí svého ducha stále působí. Posvěcuje a spojuje církev, svou nevěstu, se svou obětí otci. Vykonává své naprosto jedinečné kněžství. On, který je přítomen v hlásaném slově, ve svátostech, v kněžích, kteří je slaví, ve shromážděném společenství a v nejvyšší míře v Eucharistii. Takto, podle svatého Augustína, církev při slavení Eucharistie přijímá tělo Páně a stává se tím, co přijímá. Stává se tělem Kristovým, božím příbytkem skrze ducha. To je dílo našeho vykoupení, které nás přetváří k obrazu Kristovu a buduje nás ve společenství. V posvátné liturgii se toto společenství uskutečňuje prostřednictvím obřadů a modliteb. Církevní obřady vyjadřují víru církve. Podle slavného rčení lex orandi, lex credendi a zároveň utvářejí její identitu. Hlásání slova, slavení svátostí, gesta, ticho, prostor, to vše představuje a utváří lid shromážděný otcem, tělo Kristovo, chrám Ducha Svatého. Každá bohoslužba se tak stává skutečným zjevením církve v modlitbě, jak to připomněl svatý Jan Pavel II. Jestliže je liturgie ve službě Kristova tajemství, je zřejmé, proč byla definována jako vrchol, k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Je pravda, že činnost církve se neomezuje pouze na liturgii, avšak každá její činnost, kázání, služba chudým, doprovázení lidí a jejich aktivit směřuje k tomuto vrcholu. Viděno z opačné perspektivy, Liturgie podpírá věřící tím, že je stále znovu ponořuje do Pánovy paschy. A proto jsou skrze hlásání slova, slavení svátostí a společnou modlitbu posilováni, pozbuzováni a obnovováni ve své víře a ve svém poslání. Jinými slovy, účast věřících na liturgickém dění je zároveň vnitřní i vnější. To také znamená, že je povolána k tomu, aby se konkrétně rozvíjela v každodenním životě, v jeho celku, v etické a duchovní dynamice, tak, aby se slavená liturgie promítala do života a vyžadovala věrný život, připravený uvádět do konkrétní reality to, co bylo prožito při bohoslužbě. Právě tak se náš život stává obětí živou, svatou a bohumilou, v níž se uskutečňuje naše duchovní bohoslužba. Takto liturgie denně přetvořuje ty, kdo jsou uvnitř církve, ve svatý chrám v Pánu a utváří otevřené společenství, vstřícné ke všem. Je totiž naplněna Duchem Svatým, uvádí nás do života Kristova, činí nás jeho tělem a ve všech svých dimenzích představuje znamení jednoty celého lidského rodu v Kristu. Jak říkal papež František, svět to ještě neví, ale všichni byli pozváni na Beránkovu svatební hostinu. Drazí, nechme se vnitřně formovat obřady, symboly, gesty a především živou přítomností Krista v liturgii. O níž budeme mít příležitost hlouběji mluvit v nadcházejících katechezích. To byla katecheze svatého otce při generální audienci. V jejím úvodu svatý otec přivítal Arama I., který se účastnil audience po jeho boku. V krátké promluvě Lev XIV. Zdůraznil význam jeho návštěvy v Římě a především společné úsilí o plnou jednotu, která, jak řekl, je přáním nás všech. Bratři a sestry, je mi velkou radostí přivítat jeho svatost Arama I., katolika Kilikie, arménské apoštolské církve, spolu se ctěnou delegací, která ho doprovází. Tato bratrská návštěva představuje významnou příležitost k posílení pout jednoty, která mezi námi již existují, zatímco se přibližujeme k plnému společenství mezi našimi církvemi. Řekl papež nejprve italsky a pak se v angličtině obrátil přímo k arménskému patriarchovi. Vaše svatosti, v těchto dnech, kdy se připravujeme na letnice, prosím o milost Ducha Svatého pro vaši pouť k hrobům apoštolů Petra a Pavla. A vyzývám všechny přítomné, aby se vroucně modlili k Pánu, aby vaše návštěva a setkání představovaly další krok na cestě k plné jednotě. Modleme se také za mír v Libanonu a na Blízkém východě, který je opět rozdírán násilím a válkou. Vaše svatosti, rád bych vyjádřil svou zvláštní vděčnost za vaše vytrvalé osobní nasazení pro ekumenismus, zejména pro mezinárodní teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Buďte vítáni, vaše svatosti, drazí biskupové a drazí přátelé. Společně vzívejme přímluvu svatého Řehoře Osvětitele, svatého Řehoře z Nareku, svatého Nersese Milosrdného a především Panny Marie Matky Boží, aby osvětlili naši cestu k plnosti jednoty, po které všichni toužíme. Řekl papež Lev XIV. V úvodu generální audience ve svém pozdravu k delegaci arménské apoštolské církve. Dodejme ještě, že arménská apoštolská církev patří mezi takzvané starobylé východní církve, které odvozují svůj původ od apoštolů, v tomto případě od misijního působení svatého Bartoloměje a svatého Judy Tadeáše. Arménský národ přijal křesťanství jako státní náboženství na samém počátku 4. století, ještě před legalizací křesťanství v Římské říši, díky působení svatého Řehoře Osvětitele, který pokřtil krále Tiridata III.
2: Další zprávy. Na stránkách vatikánského měsíčníku Piazza San Pietro opět odpovídá Lev XIV. Na dopis jednoho ze čtenářů. Tentokrát jde o mladého muže z Kalábrie, který píše o svých obavách z navazování vztahů. Nespěchej, abys všechno hned pochopil. Čas je trpělivý učitel a léčí rány. Každodenní modlitba, i když je jednoduchá a chudá na slova, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí a rozhovory s moudrými lidmi ti pomohou rozpoznat, které vztahy stojí za to pěstovat a rozvíjet. Jsi milován Ježíšem. Ne abstraktně, ale osobně. Takový, jaký jsi dnes se svými otázkami a sny, obavami a touhami. Tato láska ti předchází a bude tě provázet vždycky. Nezávisí na rozhodnutích, která učiníš, ani na cestách, kterými se vydáš. Svatý otec připomíná, že i sám Ježíš budoval přátelské vztahy. Nazýval své učedníky přáteli, sdílel s nimi chléb i cestu, byl přítelem Lazara, Marty a Marie. Prožíval skutečné a autentické vztahy až po zkušenost těžkostí rozloučení a zrady. Proto by Ježíš jako první pochopil tvůj strach ze ztráty přátelství, které prožíváš. Ve tvém životě nezůstane všechno stejné, ale to, co bude autentické, nebude ztraceno. Naopak, pravá láska se nerozplyne, ale trvá navždy. Zraje, i když mění svou podobu. Píše Lev XIV. Pietrovi, mladému muži z italského regionu Kalábrie. Kardinál Pietro Parolin převzal ve Štrasburku evropský řád za zásluhy a vystoupil s projevem na plenárním zasedání. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které významně přispěly k integraci a jednotě kontinentu. Kardinál Parolin ve svém projevu zdůraznil, že ve světě narůstají konflikty a mír je ohrožen na mnoha frontách. Poukázal na válku na Ukrajině, která se odehrává v Evropě, zdůraznil, že Evropská unie musí stělesňovat tvůrčí úsilí o harmonii, jak k tomu vybízel jeden z jejich zakladatelů, Robert Schuman, jehož proces blahořečení právě probíhá. Kardinál Parolin tlumočil také pozdravy papeže Lva XIV. A zdůraznil, že úsilí o harmonii mezi národy zůstává základním slibem Evropské unie a jasným mezinárodním závazkem svatého stolce, což sám papež opakovaně zdůrazňoval. Na závěr vatikánský státní sekretář potvrdil připravenost svatého stolce spolupracovat s evropskými institucemi na budování míru ve světě. Předseda biskupské konference Kampánie, Monsignor Didona, v rozhovoru pro Vatican News popisuje realitu území, které papež navštíví v rámci své pastorační cesty 23. května. 11 let od vydání encykliky papeže Františka Laudato Si poctí Petrův nástupce svou návštěvu Aceru, kde podpoří týden Laudato Si, sérii akcí zaměřených na zvyšování povědomí o tématech ochrany stvoření. Papež vstoupí na území, které je již po desetiletí zraněné.